0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa český republiky. Tak pojďme na to, pojďme zjistit, co se ve světě rapu děje. Vody českýho rybníku tento měsíc rozvířily hned dvě nový alba, které se dají zařadit mezi top letošní projekty. Nejprve vydal Smack One, jeho stejnojmenné album. O tom už jsme se tu v posledních týdnech bavili, ale z čistá jasna dal ven Ránou z nebes nové album taky Izomandias, jmenuje se to Exit u palice. Je tam 17 skladeb a projekt má téměř 3/4 hodiny, což je na dnešní poměry opravdu nadstandardní, takže za to velký respekt. Já jsem to chytnul hned v den, kdy to vyšlo, a vlastně je to pro mě opravdu strašně skvělý album. Je tam hodně paralel na minulost, témata jsou jako obvykle hodně o návykových látkách a o penězích, taky o karmě. No a co je novinka, tak hodně tam slyším taky lásku, která s Izem pravděpodobně v těchto měsících rezonuje, tak držíme palce. Ať to vydrží, ty bars jsou hodně na tělo. Reagoval tam například na popíchnutí od Rytmuse, že nevyprodal ani Karlín, tak jako to mě hodně zasáhlo. Je to v tracku Karma, baví mě taky track Starej Logic Better, a nebo se neumím bavit bez drog, to se bude líbit všem zadaným borcům. Nebudu o tom kecat, na feedech je tam Ektor, Sara Rika, Sniktendo, Saul, Kalin, Hasan, Nobody Listen, PTK, Rafael, Luka Brasi a Viktor Šín, a je to nářez, mazej si to poslechnout. Jinak Separ a Rafael odhalili cover alba Monarchia a koncert Kanyeho Westa, který byl naplánován na 25. července v pražské Chuchli, byl zrušen. Tak to je Česká republika na Metropoli a už teď ti posílám další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Co vidíte, když se podíváte na nebe? Možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové? To je pravidelný pondělní dotaz na našeho rádiového dvorního astrologa Antonína Bauriše. Ahoj.
2: Lukáši, buď zdrav, zdravím tebe i posluchače.
1: Jak to vidíš tento týden?
2: Astrologové, opět vidíme to dobré, co je jinak zrakům veřejnosti skryto. Kdybych oznamoval, že svět se obrací k lepšímu, tak ono to nebude vidět. Výsledky v dohledné době, ale vevnitř nebo pod povrchem ono se to, je to jako s pohádkami. Pohádky také končí dobře a mnoho lidských příběhů dopadá dobře. A v tomto týdnu ono se to skládá, peče, jak to kdo nazvem. Podstatnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
1: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Bauriš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 5 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, od rána budete nedostižně aktivní. Býci, vaše tělo si vyžaduje změnu životního stylu. Blíženci, dlouhé letní dny, to je přesně to, co teď potřebujete. Raci, budujte dál dobré jméno, makejte poctivě a svědomitě. Lvi, dneska budete mít chuť všechno organizovat. Pany, vyplatí se investovat do svých koníčků. Váhy, umíte ukázkově odpouštět. Štíři, úspěchy, tak ty vám rozhodně zvednou sebevědomí. Střelci, neustále budete něco komentovat. Kozorozi, zbytečně nespěchejte. Vodnáři, vaše rebelské já bude vymýšlet ty nejšílenější nápady. A co my ryby, prý se budeme bavit tím, že poplujeme proti proudu.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
0: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
7: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
8: Tvoje ráno.
9: Tvoje rádio.
8: Rádio Metropol.

0: Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V Kojetíně mají z brusu novou přírodní oázu, kde si i kousek od centra budete připadat jako v opravdové divočině. Za 13 milionů korun tam vznikl unikátní mokřad s naučnou stezkou, který už teď láká rodiny, pejskaře i seniory na pohodové procházky. Pokud si chcete odpočinout za zpěvu ptáků a skřehotání žab, tahle lokalita v Lužním lese je pro vás jako stvořená. Mobilní telefony na českých školách možná dostanou jasnější mantinely. Premiér Andrej Babiš totiž podepsal poslanecký návrh, podle kterého by nová pravidla pro jejich používání měla začít platit už od září roku 2027. Řada českých obcí teď řeší velký problém, chybí jim totiž peníze na platy kuchařek, školníků nebo uklízeček. Podle sdružení místních samospráv si většina zřizovatelů tyto důležité nepedagogické pracovníky ve školách sice dál nechala, ale hledání financí na jejich výplaty začíná být velmi kritické.
0: Sport.
3: Fotbalové mistrovství světa má za sebou jubilejní tisící zápas své historie. Tuniští fotbalisté v něm ale po prohře 0-4 nestačili na Japonsko. Po celkově druhé porážce na šampionátu tak bohužel definitivně přišli o šanci na postup.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne bude i malá oblačnost, později odpoledne už se nám ale začne zatahovat. Místy očekáváme přehánky nebo bouřky, a to i docela silné. Večer pak bude mraků z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají v pondělí k 26 až 30 stupňům, na horách naměříme přibližně 20 až 24 stupňů. Biozátěž bude v pondělí na většině Hané na nejhorším stupni, a to kvůli vysokým teplotám.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.
2: Top

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Random Flashback. Metropol

0: talk about.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Co vidíte, když se podíváte na nebe? Možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové? To je pravidelný

0: skládá, peče, jak to kdo nazvem. Podstatnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
1: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Baudyš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
0: Zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
10: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
11: Jahody, jahody.
12: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.

0: CZ. Děláme akce.
1: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
0: Tohle je Radio Mé.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Je pondělí 22. června. Voda se vyvalila v Olomouci v Hynajsově ulici a okolí v noci na dnešek. Došlo tu k havárii vodovodu. Moravská vodárenská již oznámila obnovu dodávek vody, ale zároveň i další havárku, a to na Krapkově, Volkrově a okolí.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Své aktuální trenéry o víkendu představila fotbalová Sigma Olomouc a tým povede do nové sezóny dál Pavel Hapal, který je na postu kouče už od dubna. Novým trenérem Bčka Sigmy se stal Tomáš Palinek se zkušenostmi ze Slovácka a Brna. Řidiči, kdo dnes jedete po dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží, opatrně. Ráno tu ve 4 hodiny provoz se zastavila srážka kamionu a dodávky a oba jízdní pruhy ve směru na Brno zablokoval přivrácený kamion. Nehoda je v šetření. Teplotní rekordy v Olomouckém kraji. Pro včerejšek, tedy 21. červen, padl 8 let starý rekord v Prostějově. Meteorologové tu naměřili 32,6 stupně Celsia. Maximum z roku 2018 vzrostlo o 3 desetiny. V Přerově bylo 33 stupňů, což vyrovnalo rekord z roku 2021. Síť porodnic se do budoucna v Česku zmenší. Hovořil o tom pro ČT ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Důvodem je nízká porodnost. V provozu by měla zůstat jen vytížená zařízení s více než 600 porody ročně.
0: Sport.
3: Domácí úspěch motocyklového závodníka Filipa Salače. Dojel třetí na velké ceně České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Daří se mu, po druhé v sezóně se prosadil na stupně vítězů.
5: Čekal jsem, že ta motorka pojede trošku líp, ale v tom vedru prostě to nešlo a musel jsem čekat, než oni udělají chybu, abych se přes ně dostal. Pak jsem zatáhl, chytil jsem první skupinku a chtěl jsem zaútočit na ně, ale trošku jsem prostě odvařil pneumatiky, protože jsem měl o dost rychlejší tempo než oni. A dvě kola před koncem, jak se mi vzdálili, tak jsem to na třečku málem zahodil a to byl moment, kdy jsem si řekl, hele, třetí místo ber, jenom to můj nejlepší výsledek v kariéře.
3: Řekl k úspěchu závodník Filip Salač.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Dobře, uznávám, o víkendu jsem to trošku přepísklo. Tak dneska ubereme, dobře?
7: Jakoby nám tohle vzkazovalo sluníčko. Víme, jak bude dnešní denní teploty níž než o víkendu 27 až 30 stupňů Celsia. Převážně polojasno anebo oblačno, místy přehaňky anebo bouřky. Zítra i ve středu skoro jasno anebo polojasno, teploty podobné jako dnes, opět 27 až 30. Ve čtvrtek a v pátek slunečno a 32 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
7: V Olomouci, Uničově, Přirově, také v Šumperku bez nehod, ale bouraný kamion na boku blokuje teď 254. kilometr D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov. Policie odklání provoz na 258. kilometru přes Postoupky Bezměrov. Zpátky na dálnici na D1 najíždíme na 253. kilometru na úrovni Kojetína. A pokud si také dneska budete auto chladit klimatizací, nezapomeňte, že na konci jízdy a při vystupování by měl být maximální rozdíl mezi teplotou venku a teplotou v kabině 5 stupňů Celsia. Jinak si při přechodech z vedra do chládku koladujeme o pořádnou angínu.
8: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, od rána budete nedostižně aktivní. Býci, vaše tělo si vyžaduje změnu životního stylu. Blíženci, dlouhé letní dny, to je přesně to, co teď potřebujete. Raci, budujte dál dobré jméno, makejte poctivě a svědomitě. Lvi, dneska budete mít chuť všechno organizovat. Pany, vyplatí se investovat do svých koníčků. Váhy, umíte ukázkově odpouštět. Štíři, úspěchy, tak ty vám rozhodně zvednou sebevědomí. Střelci, neustále budete něco komentovat. Kozorozi, zbytečně nespěchejte. Vodnáři, vaše rebelské já bude vymýšlet ty nejšílenější nápady. A co my ryby, prý se budeme bavit tím, že poplujeme proti proudu.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Florcenter Holice vás zve do kavárny a motýlária.
4: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
3: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
4: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
5: Ve Florcentru Holice.
6: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
9: Bella.
8: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
14: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
15: No konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
14: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
15: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
14: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
15: To ono je to pravda.
16: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
0: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: To jsou zhruba dvě tabulky čokolády nebo pořádně vydatný oběd. Takže pokud jsme dneska ráno doběhli autobus, tramvaj nebo vlak, ano, můžeme na sebe být pyšní, ale na světový šampionát by nás trenér ještě asi pořád neposlal. Naši fotbalisté budou za postupem ze skupiny sprintovat už ve čtvrtek od 3 hodin ráno našeho času proti Mexiku. Držíme palce.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
3: Rádio Metropole.
4: Hodně hrajeme. Hodně dobře.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: A jdeme na další zprávy. Je pondělí 22. června. Jako nové bude autobusové nádraží v Uničově. Dnes začíná jeho proměna za více než 20 milionů korun. Rekonstrukce má být hotová v září a přinese moderní čekárnu, zastřešená nástupiště a chytrý informační systém. A obnovou prochází také lesní cesta Návrší v okolí Králického Sněžníku. Kvůli stavbě nebude známá pěšina průchozí a ani průjezdná, a to až do 15. listopadu. 2,5 kilometru dlouhý úsek cesty u Stříbrnic u Starého města pod Sněžníkem se zavřel v uplynulých dnech. A řidiči, hotová už je úprava na výpadovce z Přerova na Olomouc. Ředitelství silnic a dálnic tu doplnilo protihlukové stěny u předmostí a položilo nový asfalt. Úsek silnice 55 je tak průjezdný bez omezení. Úpravy pomohly zmírnit dopravní hluk v lokalitě. Výstražná 24-hodinová stávka začala v České televizi a rozhlase. Zaměstnanci protestují proti vládnímu plánu zrušit koncesionářské poplatky a financovat obě média ze státního rozpočtu. Obávají se ohrožení nezávislosti. Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů. Vysílání například poběží se zpožděním.
0: Sport.
3: Neděle přinesla hned 3 tituly českých tenistek na světovém okruhu. Přerovská hvězda Linda Nosková ovládla travnatý turnaj WTA v Berlíně, Marie Bousková vyhrála v Nottinghamu a Darja Vidmanová v portugalské Figueiře. Gratulujeme. Dařilo se také českým hokejbalistům a hokejbalistkám na domácím mistrovství světa v Ostravě. Naše mužská reprezentace porazila ve svém druhém utkání na šampionátu Kanadu 6-3 a nad Kanadou vyhrály i naše hokejbalistky 6-4.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. To na sebe.
4: Astronomické léto začalo včera v 10.25 dopoledne a počasí nás bude i dnes udržovat v úžasné letní náladě. Nezapomeňte hodně pít, ideálně vodu, čaj nebo ředěné ovocné šťávy. Víme, jak bude dnes, převážně polojasno anebo oblačno, místo přehánky či bouřky, denní teploty 27 až 30. Zítra i ve středu teploty opět kolem 27 až 30 stupňů, oba dva dny skoro jasno anebo polojasno. Ve čtvrtek a v pátek slunečno a 32 stupňů.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Dopravní trable v centru Olomouce, také na D1 u Kroměříže a nebo ve Valmezu. Víme, jak se jezdí tady v pondělí ráno. Kvůli havárii vodovodu je v centru Olomouce omezený průjezd kolem Plech Arény na Hynajsce. Bouraný kamion na boku stále blokuje 254. kilometr D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov. Policie odkladní provoz na 258. kilometru. Jedeme přes Postoupky, Bezměrov, zpátky na D1, najíždíme na úrovni Kujetína na 253. kilometru. Ve Valmezu bouračka dvou osobáků na ulici Štěpánov. Tady pozor, poblíž jednoty. Brzda střídá plyn a s námi jste za volantem in.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pondělí 22. června a svátek slaví každá Pavla. Tohle latinské jméno znamená malá nebo nepatrná, ale dnešní Pavly si zaslouží velkou pozornost. Narozeniny slaví režisérka Helena Třeštíková, která už desítky let natáčí slavné časozběrné dokumenty. Přípitek si dává také brněnský rodák a hokejový mistr světa z roku 24 Lukáš Dostál. Slaví také zpěvačka Cyndi Lauper a hollywoodská hvězda Meryl Streep, která znovu září ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. A pozor, na dnešek připadá i Mezinárodní den bez kalhotek. S touto informací naložte, jak potřebujete. Krásné pondělí, 22. červen.
0: Metropole právě dnes.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílů.

0: na ccc.eu. Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Co vidíte, když se podíváte na nebe? Možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové? To je pravidelný pondělní dotaz na našeho rádiového dvorního astrologa Antonína Bauriše. Ahoj.
2: Lukáši, buď zdrav, zdravím tebe i posluchače.

0: nezbytnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
1: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Baudyš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
0: Zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
7: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2026.

0: Jimi i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
3: Tohle je Radio.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Zvyšuje se bezpečnost pro chodce v Olomouci Droždíně. V ulici U Cihelny vzniká nový přechod, chodníky a osvětlení. Hotovo má být v půlce července. Dopravní provoz je tu během stavby řízený kyvadlově semafory.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novotou září průmyslovka v Hranicích. Má za sebou modernizaci za bezmála 120 milionů korun. Hejtmanství Olomouckého kraje informuje, že střední průmyslová škola Hranice má nové zateplení, vzduchotechniku, kotelny a bezbariérové úpravy. Práce skončily v uplynulých týdnech. Řidiči v Kroměříži, na konci června tu začne velká oprava vytížené obvodové ulice. Silnice je tu ve špatném stavu. Do pořádku se dá letos skoro půlkilometrový úsek. Hotovo má být v srpnu.
4: Obvodová ulice je taková druhá nejdůležitější trasa, která vede přes město, když se chcete vyhnout té hlavní trase, která vede čistě středem města. Je to takový bypass Kroměříže. Ulice se nespravovala léta, takže je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
3: Vysvětluje místostarosta Kroměříže Karel Holík. Před srdečními nemocemi varují lékaři. Se srdečním selháním se v Česku potýká už zhruba 400 tisíc lidí. Podle lékařů bude kvůli stárnutí populace pacientů stále přibývat. Prvním signálem selhání bývá dušnost.
1: Sport.
3: Velký úspěch českého silničního cyklisty Matyase Vacka. Etapový závod kolem Švýcarska uzavřel na skvělém celkovém třetím místě. V poslední etapě této generálky před Tour de France přijel do cíle 12.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Dobře, uznávám, o víkendu jsem to trošku přepískl. Tak dneska ubereme, dobře?
7: Jakoby nám tohle vzkazovalo sluníčko. Víme, jak bude dnešní denní teploty níž než o víkendu 27 až 30 stupňů Celsia. Převážně polojasno anebo oblačno, místy přehaňky anebo bouřky. Zítra i ve středu skoro jasno anebo polojasno, teploty podobné jako dnes, opět 27 až 30. Ve čtvrtek a v pátek slunečno a 32 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
7: Nehoda v Olomouci, blokovaná D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov a policie v Rýmařově, také v Postřelmově. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci srazila tramvaj chodce na křižovatce třídy Míru a Pražské. Od brzkého rána, jak od nás víte, je neprůjezdná D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov. Kamion tady leží po nehodě na boku. Policie odklání provoz na 258 km přes postoupky Bezměrov. Zpátky na D1 najíždíme na úrovni Kojetí na 253 km. A policie na pondělnější chtě teď tam měří a kontroluje v Rýmařově na Opavské, také na Šumpersku v Postřelmově na Komenského ulici před Hřbitovem. Šťastnou cestu a hezký den.
8: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Let's go. Sounds good.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky. Tak pojďme na to, pojďme zjistit, co se ve světě rapu děje. Vody českého rybníku tento měsíc rozvířily hned dvě nový alba, které se dají zařadit mezi top letošní projekty. Nejprve vydal Smack One, jeho stejnojmenné album. O tom už jsme se tu v posledních týdnech bavili, ale čistá jasná dal ven Ránou z nebes nové album, taky Izomandias, jmenuje se to Exit u palice. Je tam 17 skladeb a projekt má téměř 3/4 hodiny, což je na dnešní poměry opravdu nadstandardní, takže za to velký respekt. Já jsem to chytnul hned v den, kdy to vyšlo, a vlastně je to pro mě opravdu strašně skvělý album. Je tam hodně paralel na minulost, témata jsou jako obvykle hodně o návykových látkách a o penězích, taky o karmě. No a co je novinka, tak hodně tam slyším taky lásku, která s Izem pravděpodobně v těchto měsících rezonuje, tak držíme palce, ať to vydrží, ty bars jsou hodně na tělo. Reagoval tam například na popíchnutí od Rytmuse, že nevyprodal ani Karlín, tak jako to mě hodně zasáhlo. Je to v tracku Karma, baví mě taky track Starý Logic Better, a nebo Se neumím bavit bez drog, to se bude líbit všem zadaným borcům. Nebudu o tom kecat, na feedech je tam Ektor, Sara Rika, Sniktendo, Saul, Kalin, Hasan, Nobody Listen, PTK, Rafael, Luka Brasi a Viktor Šín, a je to nářez, mazej si to poslechnout. Jinak Separ a Rafael odhalili cover alba Monarchia a koncert Kanyeho Vesta, který byl naplánován na 25. července v Praze, České chuchly byl zrušen. Tak to je Česká republika na Metropoli a už teď ti posílám další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole. Rádio Metropole. Metropole. Dopoledne ve městě.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
3: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
4: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
8: Tohle je Radio Metro.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS ticket anebo na kiosku v Kempu.
3: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
4: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
7: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy? Děkujeme za to. Havárie vody v Olomouci. Město postihla série havárií vody, které omezily dodávky v širším centru. V Hynajsově ulici před magistrátem prasklo v noci na dnešek vodovodní potrubí. Silnice se propadla a vytvořila kráter. Přilehlá ulice je zavřená. I přes vážnou havárii vody přímo před budovou úřadu zůstává chod olomouckého magistrátu na Hynajsově ulici plně zachován. Lidé si zde mohou vyřídit své záležitosti bez omezení.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Letní kino v Prostějově přinese pobavení, ale taky omezení. Město plánuje kvůli projekcím letního kina a stavbě aparatury během července uzavřít náměstí Tomáše Garrigua Masaryka pro dopravu. První uzavírka bude 13. a 14. července. Super tropické dny v Česku. Neděle se stala třetím dnem v řadě, kdy teplota na některém místě v České republice překročila 35 stupňů Celsia ve stínu. V příštích dnech se sice mírně ochladí, ale super tropické teploty se mají vrátit, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
2: Třetí zápas čeká na mistrovství světa v hokejbale v Ostravě české reprezentace mužů a žen. Oba týmy mají zatím na kontě dvě výhry. Uvidíme, jak se jim zadaří dnes. Hrají proti Švýcarsku. Muži v 17:30 a ženy v 19:45. Výsledky vám přineseme.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Astronomické léto začalo včera v 10:25 dopoledne a počasí nás bude i dnes udržovat v úžasné letní náladě. Nezapomeňte hodně pít, ideálně vodu, čaj nebo ředěné ovocné šťávy. Víme, jak bude dnes, převážně polojasno anebo oblačno, místo přehánky či bouřky, denní teploty 27 až 30. Zítra i ve středu teploty opět kolem 27 až 30 stupňů, oba dva dny skoro jasno anebo polojasno. Ve čtvrtek a v pátek slunečno a 32 stupňů.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Havárka v Olomouci, neprůjezdná D1 u Kroměříže a správně nastavujeme klimatizaci. Víme, jak se jezdí tady. Už od nás víte, že kvůli noční havárii vodovodu je v Olomouci neprůjezdná Hynajská kolem magistrátu a plechárny. Tady je silný provoz. Taktéž od rána je neprůjezdná D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov, kamion na boku. Policie odklání provoz na 258 km přes postoupky. Bez Mědov zpátky na D1 najíždíme na úrovni Kojetí na kolem 253 km. A pokud si dneska s námi vychladíte auto klimatizací, nezapomeňte, že až budete vystupovat na konci jízdy, by měl být maximální rozdíl mezi teplotou venku a vevnitř 5 stupňů Celsia. Jinak si při přechodech z vedra do chládku koledujeme o pořádnou angínu. Jedeme s vámi.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
4: I took the long road across the ocean.

0: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
1: Banana, papaj, papaj.
0: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Zítají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
1: Bella.
0: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a Monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
1: Banana.
0: Více na olympiaolomouc.cz.
2: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastně e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Express.cz. Děláme akce. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: a Piráty.
1: Ahoj, hezké pondělí, naše milovaná rádiová rodino, děkujeme, že posloucháte. Máme pro vás pozvánky do kina, na Hradní nádvoří, také do kempu, anebo na jeden milý palouček. Více právě teď. Olomoucké kino Metropol má dnes na programu Srdcovku. Je to vtipný a dojemný hudební film. Srdcovka nás chytne za srdce v Metropolu dnes od 20 hodin. V Zábřehu máme tento týden další Hvězdy na Hradě. Dneska je to divadlo, úspěšná a svižná francouzská komedie Jméno. A ve čtvrtek 25. června na Hradní nádvoří do Zábřeha dorazí oblíbená brněnská kapela Morčata na útěku. V pátek nás na Prostějovsku čeká velkolepé zahájení sezóny. Na Plumlově v kempu Žralok bude prázdninový otvírák. Zahrají tady Koblížci, Vojta Kotek, doprovodí vás celým programem naše Martina Kvítko. A pište si i do diáře, že kapela Čechomor míří do Olomouce. Těší se na vás v rámci letního open air odpoledne na paloučku u olomouckého SK Čechomoři. Tuto sobotu 27. června. Budete s námi u toho?
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club

0: www.cc.eu.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
6: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberg.
7: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: Radio Metropole
10: a dopolední chill.
11: Už se těšíš na oběd?

síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje, jsou tu zprávy. Jak se cítíme v Olomouci? Město spustilo nový web s pocitovými mapami. Na něm můžeme vidět, jak lidé vnímají místa ve městě, kde se cítí v bezpečí, kde jim něco chybí, co se jim tam líbí nebo nelíbí. A výsledky pomohou při plánování budoucího rozvoje města. A samozřejmě do něj můžeme přidat své zkušenosti.
4: Princip pocitových mapování je jednoduchý. Uživatel v mapě označí místo a přiřadí mu konkrétní pocit nebo zkušenost. Může jít například o oblíbené lokality, nebezpečná místa, problematickou dopravu, chybějící zeleň nebo oblasti s potenciálem pro zlepšení. Výsledkem je soubor dat, který doplňuje klasické statistiky o zkušenostech samotných obyvatel. A právě tyto výsledky portál prezentuje.
3: Vysvětluje mluvčí Olomouce Jan Horejš. Odkaz na pocitovou mapu Olomouce najdeme na webu olomouc.eu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obří archeologický depozitář vznikl v Olomouci. Národní památkový ústav otevřel v Hodolanech jeden z největších a nejmodernějších archeologických depozitářů v Česku. Budova za 60 milionů korun pojme asi 17 tisíc beden artefaktů a poskytne zázemí pro jejich výzkum. Přiblížila se stavba budoucí přehrady Nové Heřminovy v Jeseníkách. Ministerstvo životního prostředí už vydalo všechna stanoviska k životnímu prostředí potřebná pro stavbu. Zahájení stavby tohoto vodního díla mezi Bruntálem a Krnovem je naplánované na podzim roku 2027.
0: Sport.
3: Fotbalisté Sigmy Olomouc odstartovali přípravu na novou sezónu. Na dnešek mají v kalendáři úvodní trénink pod vedením kouče Pavla Hapala a první přípravný zápas budou Hanáci hrát 27. června se slovenským Ružomberkem.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Tak co? Jak jste se na dnešek vyspali? Ptáme se proto, že máme za sebou tropickou noc. To znamená, že na mnoha místech teplota neklesla pod 20 stupňů. Taky víme, jak bude. V podstatě do pátku přes den čekáme vedro až dusno. 28 až 32 stupňů, což jsou stále tropické hodnoty. Na Moravě to dnes a zítra mohou ojediněle rozčísnout i nějaké ty přehánky anebo bouřky, ale jinak se počítá hlavně se sluníčkem.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci, na Horním Lánu, na ulici Kavkova. Drobnou nehodu na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice, jak je sjezd na Unčovice, je to Ťukanec dvou osobáků a pozor, větší bouračka na D1 na trase Říkovice-Vyškov. Je to před tím exitem Kojetín. Máme tu odkloněnou dopravu na 258. kilometru směr Bezměrov a nájezd zpátky na 253. kilometru. Takže musíme po objízdné trase, protože teď se to na D1 řeší. Nákladák na boku, dvě dodávky ve svodidlech a na místě záchranáři. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
7: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Rádiu Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Je tady pondělí a my jsme veselí, máme správně naladěno, tohle je Rádio Metropole a taky dneska víme, kde se skvěle nabaštíme. Jsou to naše polední menčka z Olomouce, takže jdeme na to. Dáme třeba zapékané těstoviny s dýňovou omáčkou nebo vegetariánské lečo. V restauraci koza zůstala celá. Flank steak s pepřovou omáčkou, vepřová líčka na víně, s kaší nebo filet s pražmy s grilovanou zeleninou. Tak to máme v restaurantu Lobster na Šantovce. Vepřový katův šlech s feferonkou a nebo vepřový steak na restovaných fazolkách. To na nás čeká u Morgana a máme tu i kuřecí prsíčka v parmazánovém těstíčku a nebo Wok Mix Double Meat v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co nabízí univerzitní menza. Dneska je to třeba kuřecí směs po sečuánsku, špaličky z vepřové krkovice na černém pivku nebo vepřový steak s tvarůžkovým přelivem. Jinak další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz. Tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Svět spánku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
3: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku.cz.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
5: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pozor, velká slevová akce vtedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
8: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
7: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
8: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
9: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ. Rádio Metropole.
10: Rádio Metropole.

0: po letě drží v tempu i v téhle hodině, tak nikam neodcházej. Největší světové hvězdy, neskutečné stories a fotbalová show, která prostě nemá konkurenci. My víme, co se děje na trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď ready.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Počkejte na mě!
3: Možná jste přesně takhle dneska ráno dobíhali autobus do práce a po krátkém sprintu nemohli popadnout dech. Známe to. No, fotbalisté na mistrovství světa to mají trochu náročnější. Podle sportovních statistik naběhá průměrný hráč během utkání kolem 11 kilometrů, zvládne desítky sprintů ve vysoké intenzitě a za 90 minut spálí přibližně 1000 kalorií. To jsou zhruba dvě tabulky čokolády nebo pořádně vydatný oběd. Takže pokud jsme dneska ráno doběhli autobus, tramvaj nebo vlak, ano, můžeme na sebe být pyšní, ale na světový šampionát by nás trenér ještě asi pořád neposlal. Naši fotbalisté budou za postupem ze skupiny sprintovat už ve čtvrtek od 3 hodin ráno našeho času proti Mexiku. Držíme palce.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Špína na autě? Jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony. Bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek. Čistá jízda za vítězstvím.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Informace od nás rovnou k vám. Jsou tu zprávy. Sledujeme dopady havárie vodovodu, k níž došlo v Olomouci v noci z neděle na pondělí. Nejspíš kvůli současným vysokým teplotám prasklo potrubí u magistrátu na Hinajsově ulici, píše ČTK. Následovaly ještě další dvě havárky v okolí. V několika ulicích tu tak neteče pitná voda a zásobování je tu pomocí cisteren. Oprava potrvá až 2 dny.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Rozsudek v kauze FAU. Krajský soud v Olomouci zprostil obžaloby 13 lidí a firmy FAU a Verami v kauze údajného 250 milionového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalovaní vinu po celou dobu 4 roky trvajícího procesu popírali. Podle obžaloby firmy využívaly řetězové obchody, aby se vyhnuli placení daní. Soudce Eduard Ondrášek uvedl, že se daňový únik sice stal, ale nepodařilo se prokázat, že jej spáchali právě obžalovaní. Více než polovina sportovních klubů v Česku bojuje s nedostatkem peněz na svou činnost. Ukázal to průzkum České unie sportu, do kterého se zapojilo přes 2300 sportovních spolků. Česká unie sportu tak volá ke zvýšení finančních prostředků pro činnosti.
0: Sport.
2: Hvězda přerovského tenisu Linda Nosková pronikla do elitní desítky světového žebříčku. Podařilo se jí to díky zisku titulu na turnaji WTA v Berlíně. V top 10 světového žebříčku je poprvé v kariéře, konkrétně je nyní na 10. pozici.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Včera nastal letní slunovrat, to znamená, že byl nejdelší den v roce. Ano, v neděli jsme měli 16 hodin a 14 minut denního světla a od teďka se budou dny zkracovat. Víme, jak bude, na Moravě dál počítáme se sluníčkem a s trochou mraku a taky s teplotami, které jsou stále tropické, kolem 30. Takhle by to mělo být do pátku a o víkendu pak zase čekáme supertropy, kdy může být i 35 stupňů.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz. Rádio Metropole. Za volantem.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lipenské nebo taky ve Chválkovicích na Selském náměstí. Taky připomínáme větší bouračku na D1, kousek od exitu Kojetín. Je tady odkloněná doprava na 258. kilometru směr Bezměrov a najezd zpátky na 253. kilometru. Ano, musíme okolo, protože na D1 se to řeší. Nákladák skončil na boku, 2 dodávky ve svodidlech, takže na D1 u exitu Kojetín. A ještě máme hlášenou odstavenou dodávku na silnici 35 na trase Moravská Třebová Linhartice. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: První doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
1: Flor Center Holice
2: vás zve do kavárny a motýlária.
3: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
2: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
3: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
1: Ve Flor Centru Holice.
4: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
5: Jahody, jahody.
6: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2026.

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pondělí 22. června a svátek slaví každá Pavla. Tohle latinské jméno znamená malá nebo nepatrná, ale dnešní Pavly si zaslouží velkou pozornost. Narozeniny slaví režisérka Helena Třeštíková, která už desítky let natáčí slavné časozběrné dokumenty. Přípitek si dává také brněnský rodák a hokejový mistr světa z roku 24 Lukáš Dostál. Slaví také zpěvačka Cyndi Lauper a hollywoodská hvězda Meryl Streep, která znovu září ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. A pozor, na dnešek připadá i Mezinárodní den bez kalhotek. S touto informací naložte, jak potřebujete. Krásné pondělí, 22. červen.
0: Metropole právě dnes.
2: Šetři data, nehledej Wi-Finu.
3: Jsme s tebou na FM vlně. Jsme s tebou na FM vlně.
2: Prostě naladíš a jedeš.
4: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Začínají zprávy. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo Nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě. Nová zahrádkářská osada vzniká v Bruntále. Město ji buduje u Bukového potoka. Dělníci už dokončili přístupovou cestu k osadě a ještě vybudují oplocení a přípojky. Areál s 80 zahrádkami má být připravený příští rok. Téměř opravené jsou obce na Hodonínsku a Břeclavsku, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo. Mikulčicím zbývá opravit školu, Hodonín obnovuje bažantnici a Lužice.
3: Část dědiny, která byla zasažena, tak nové chodníky, nové cyklostezky, nebo dneska jsou to smíšené chodníky, jsou ty dominové, samozřejmě nové fasády, nové oplocení. Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Přijedete potom, přijedete sem, tak tady už vidíte všude, vyzvedete z okna, vidíte stromy, tam stromy nejsou. Jo, tam ty stromy, tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže to tam se bude chvilku čekat.
2: Přiblížil pro ČTK starosta Lužic Tomáš Klásek. Děti z energeťáky. Každý týden pije energetické nápoje pětina dětí v České republice ve věku 11 až 15 let. Mají pak potíže s pozorností a navíc nápoje nesou zdravotní rizika. Odborníci i zástupci škol nově vyzvali k zákazu prodeje energetických nápojů dětem do 15 let. Uvidíme, jak se téma vyvine.
4: Sport.
2: Velký úspěch šternberského závodníka na horském kole Filipa Wiedermana. Biker v uplynulých dnech zvládl jeden z nejtěžších maratonů na horském kole na světě. Na Hero Südtirol v italských Dolomitech dojel trasu 60 kilometrů s více jak 3-kilometrovým převýšením na druhém místě. Gratulujeme.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Kdyby vám náhodou bylo vedro, tak tady máme tip na osvěžující výlet. Antarktida hlásí teď na začátku týdne zhruba minus 50 stupňů. Víme, jak bude, tady u nás na Moravě dál teploty letní až tropické, nejčastěji 27 až 30, dneska i zítra. Od středy už to zase tu třicítku překročí a výhledově během prvního prázdninového víkendu místy naměříme i 35 stupňů. Tak co, jedeme na tu Antarktidu?
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že drobná nehoda se dořešuje v Olomouci u OC Hana na Kavkově. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci Holici na Hamerské ulici, taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova a nebo na dálnici D35 Olomouc Mohelnice na exitu Loštice. A připomínáme komplikace na D1, když se jede od Kroměříže na Kojetín. Dálnice je tady stále dočasně uzavřená, protože tu máme po ranní nehodě převrácený kamion. Odklon tady řídí policie, tak hlavně šťastnou cestu.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
10: Banana, papaj, papaj.
9: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
10: Bella.
9: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
10: Banana.
9: Na olympiaolomouc.cz.
11: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
12: Tohle je
13: Radio

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Co vidíte, když se podíváte na nebe? Možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové? To je pravidelný pondělní dotaz na našeho rádiového dvorního astrologa Antonína Bauriše. Ahoj.
2: Lukáši, budu zdrav, zdravím tebe i posluchače.
1: Jak to vidíš tento týden?
2: Astrologové, opět vidíme to dobré, co je jinak zrakům veřejnosti skryto. Kdybych oznamoval, že svět se obrací k lepšímu, tak ono to nebude vidět. Výsledky v dohledné době. Ale vevnitř nebo pod povrchem ono se to... Je to jako s pohádkami. Pohádky také končí dobře a mnoho lidských příběhů dopadá dobře. A v tomto týdnu ono se to skládá, peče, jak to kdo nazvem. Podstatnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
1: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Bauriš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma.

0: chytrá televize, levný telefon. Zkrátka náš net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
6: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
7: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
8: Rádio Metropole.
9: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Zvyšuje se bezpečnost pro chodce v Olomouci Droždíně. V ulici U Cihelny vzniká nový přechod, chodníky a osvětlení. Hotovo má být v půlce července. Dopravní provoz je tu během stavby řízený kyvadlově semafory.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novotou září průmyslovka v Hranicích. Má za sebou modernizaci za bezmála 120 milionů korun. Hejtmanství Olomouckého kraje informuje, že střední průmyslová škola Hranice má nové zateplení, vzduchotechniku, kotelny a bezbariérové úpravy. Práce skončily v uplynulých týdnech. Řidiči v Kroměříži, na konci června tu začne velká oprava vytížené obvodové ulice. Silnice je tu ve špatném stavu. Do pořádku se dá letos skoro půlkilometrový úsek. Hotovo má být v srpnu.
4: Obvodová ulice je taková druhá nejdůležitější trasa, která vede přes město, když se chcete vyhnout té hlavní trase, která vede čistě středem města. Je to takový bypass Kroměříže. Ulice se nespravovala léta, takže je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
3: Vysvětluje místostarosta Kroměříže Karel Holík. Před srdečními nemocemi varují lékaři. Se srdečním selháním se v Česku potýká už zhruba 400 tisíc lidí. Podle lékařů bude kvůli stárnutí populace pacientů stále přibývat. Prvním signálem selhání bývá dušnost.
1: Sport.
3: Třetí zápas čeká na mistrovství světa v hokejbale v Ostravě české reprezentace mužů a žen. Oba týmy mají zatím na kontě dvě výhry. Uvidíme, jak se jim zadaří dnes. Hrají proti Švýcarsku. Muži v 17.30 a ženy v 19.45. Výsledky vám přineseme.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Tak co, jak jste se na dnešek vyspali? Ptáme se proto, že máme za sebou tropickou noc. To znamená, že na mnoha místech teplota neklesla pod 20 stupňů. Taky víme, jak bude. V podstatě do pátku přes den čekáme vedro až dusno. 28 až 32 stupňů, což jsou stále tropické hodnoty. Na Moravě to dnes a zítra mohou ojediněle rozčísnout i nějaké ty přehánky anebo bouřky, ale jinak se počítá hlavně se sluníčkem.
6: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Hned několik policejních hlídek hlásíte v Olomouci, například na Brněnské, na Velkomoravské, taky na ulici Švajcerova nebo v ulici na Hamerské. Hlídky máme i ve Velké Bystřici na ulici ČSA a 8. května, anebo na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice. Jedna kontrola na exitu Unčovice a ta další na sjezdu Loštice. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc.

0: konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
1: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
2: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
11: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
12: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
13: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedině

0: sezóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Jak od nás víte, tento týden se v Olomouci ve fakultní nemocnici koná akce Onkologie ožije. Je to série koncertů pro pacienty i pro zdravotníky z onkologické kliniky. Odkaz na program stále najdeme na olomouc.cz. Dvojitá oslava se chystá v Rakové u Konice. Už tuto sobotu slaví obec i zdejší hasiči. Další podrobnosti pro nás má report.cz. A zdravíme také do Přerova. Pokud tady chcete ovlivnit podobu veřejného prostoru, tak svůj nápad můžete přihlásit do participativního rozpočtu. Jak píše Přerovský rej.cz, čas máme do konce června, tak se mrkněte a dál se s námi bavte co nejlépe.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Rádio Metropole. Odpoledne ve městě.

0: Rádio Metropole. Rádio Metropole. Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje, jsou tu zprávy. Jak se cítíme v Olomouci? Město spustilo nový web s pocitovými mapami. Na něm můžeme vidět, jak lidé vnímají místa ve městě, kde se cítí v bezpečí, kde jim něco chybí, co se jim tam líbí nebo nelíbí. A výsledky pomohou při plánování budoucího rozvoje města. A samozřejmě do něj můžeme přidat své zkušenosti.
4: Princip pocitových mapování je jednoduchý. Uživatel v mapě označí místo a přiřadí mu konkrétní pocit nebo zkušenost. Může jít například o oblíbené lokality, nebezpečná místa, problematickou dopravu, chybějící zeleň nebo oblasti s potenciálem pro zlepšení. Výsledkem je soubor dat, který doplňuje klasické statistiky o zkušenostech samotných obyvatel. A právě tyto výsledky portál prezentuje.
3: Vysvětluje mluvčí Olomouce Jan Horejš. Odkaz na pocitovou mapu Olomouce najdeme na webu olomouc.eu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obří archeologický depozitář vznikl v Olomouci. Národní památkový ústav otevřel v Hodolanech jeden z největších a nejmodernějších archeologických depozitářů v Česku. Budova za 60 milionů korun pojme asi 17 tisíc beden artefaktů a poskytne zázemí pro jejich výzkum. Přiblížila se stavba budoucí přehrady Nové Heřminovy v Jeseníkách. Ministerstvo životního prostředí už vydalo všechna stanoviska k životnímu prostředí potřebná pro stavbu. Zahájení stavby tohoto vodního díla mezi Bruntálem a Krnovem je naplánované na podzim roku 2027.
1: Sport.
3: Fotbalisté Sigmy Olomouc odstartovali přípravu na novou sezónu. Na dnešek mají v kalendáři úvodní trénink pod vedením kouče Pavla Hapala a první přípravný zápas budou Hanáci hrát 27. června se slovenským Ružomberkem.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Včera nastal letní slunovrat, to znamená, že byl nejdelší den v roce. Ano, v neděli jsme měli 16 hodin a 14 minut denního světla. A od teďka se budou dny zkracovat. Víme, jak bude, na Moravě dál počítáme se sluníčkem a s trochou mraků a taky s teplotami, které jsou stále tropické, kolem třicítky. Takhle by to mělo být do pátku. A o víkendu pak zase čekáme supertropy, kdy může být i 35 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnské a taky na ulici Wolkerova. Hlídka je i ve Velké Bystřici na 8. května nebo na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Velkého újezdu. A pozor, auto nám blaflo v Šumperku na Jesenické. Je to u té benzinky, takže momentálně to tady hasíme. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky. Tak pojďme na to, pojďme zjistit, co se ve světě rapu děje. Vody českého rybníku tento měsíc rozvířily hned dvě nový alba, které se dají zařadit mezi top letošní projekty. Nejprve vydal Smack One jeho stejnojmenné album, o tom už jsme se tu v posledních týdnech bavili, ale z čistá jasná dal ven Ránou z nebes nové album, taky Izomandias, jmenuje se to Exit u palice. Je tam 17 skladeb a projekt má téměř 3/4 hodiny, což je na dnešní poměry opravdu nadstandardní, takže za to velký respekt. Já jsem to

0: Vrasy a Viktor Šín a je to nářez, mazej si to poslechnout. Jinak Separ a Rafael odhalili cover alba Monarchia a koncert Kanyeho Westa, který byl naplánován na 25. července v pražské Chuchli, byl zrušen. Tak to je Česká republika na Metropoli a už teď ti posílám další várkovou muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole. Odpolední chill. Metro.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vás zve do kavárny a motýlária.
2: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
1: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
2: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
3: Ve Florcentru Holice.
4: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
5: Jahody, jahody.
6: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
13: Banana, papaj, papaj.
12: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
13: Bella.
12: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a Monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
13: Banana.

0: hradní nádvoří, také do kempu, anebo na jeden milý palouček. Více právě teď. Olomoucké kinometropol má dnes na programu Srdcovku. Je to vtipný a dojemný hudební film. Srdcovka nás chytne za srdce v metropolu dnes od 20 hodin. V Zábřehu máme tento týden další Hvězdy na hradě. Dneska je to divadlo. Úspěšná a svěžná francouzská komedie Jméno. A ve čtvrtek 25. června na hradní nádvoří do Zábřeha dorazí oblíbená brněnská kapela Morčata na útěku. V pátek nás na Prostějovsku čeká velkolepé zahájení sezóny. Na Plumlově v kempu Žralok bude prázdninový otvírák. Zahrají tady Koblížci, Vojta Kotek, doprovodí vás celým programem naše Martina Kvítko. A pište si i do diáře, že kapela Čechomor míří do Olomouce. Těší se na vás v rámci letního open air odpoledne na paloučku u olomouckého SK Čechomoři tuto sobotu 27. června. Budete s námi u toho?
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
10: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
11: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
12: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
13: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
14: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
15: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v kempu.
3: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou neckiádu 2026.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
2: Rádio Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo Nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě. Nová zahrádkářská osada vzniká v Bruntále. Město ji buduje u Bukového potoka. Dělníci už dokončili přístupovou cestu k osadě a ještě vybudují oplocení a přípojky. Areál s 80 zahrádkami má být připravený příští rok. Téměř opravené jsou obce na Hodonínsku a Břeclavsku, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo. Mikulčicím zbývá opravit školu, Hodonín obnovuje bažantnici a Lužice.
4: Část dědiny, která byla zasažena, tak nové chodníky, nové cyklostezky, nebo dneska jsou to smíšené chodníky, jsou ty dominové, samozřejmě nové fasády, nové oplocení. Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Takže potom přijedete se takhle, když vidíte všude, vyzvedete z okna, vidíte stromy, tam stromy nejsou. Jo, tam ty stromy, tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže to tam se bude chvilku čekat.
3: Přiblížil pro ČTK starosta Lužic Tomáš Klásek. Děti z energeťáky. Každý týden pije energetické nápoje 5 dětí v České republice ve věku 11 až 15 let. Mají pak potíže s pozorností a navíc nápoje nesou zdravotní rizika. Odborníci i zástupci škol nově vyzvali k zákazu prodeje energetických nápojů dětem do 15 let. Uvidíme, jak se téma vyvine.
1: Sport.
3: Velký úspěch šternberského závodníka na horském kole Filipa Wiedermana. Biker v uplynulých dnech zvládl jeden z nejtěžších maratonů na horském kole na světě. Na Hero Südtirol v italských Dolomitech dojel trasu 60 kilometrů s více jak 3-kilometrovým převýšením na druhém místě. Gratulujeme.
0: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde v regionu očekáváme polojasno až oblačno. Místy nám mohou přijít přehánky nebo dokonce i bouřky. Ty mohou být doprovázeny přívalovými srážkami a pořádným fučením větru. Vyloučené nejsou ani kroupy. Přibližně k 5 hodině odpoledne naměříme teploty kolem 28 stupňů, pak už by se nám postupně k večeru mohlo začít pomalinku ochlazovat. V noci čekáme hlavně jasno až polojasno, sem tam jen mohou doznít nějaké přehánky. Otevřte si okna, rtuť teploměru klesne až k 15 stupňům.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Kojetín je odkloněná doprava po objízdné trase. Odkloníme se na 258. kilometru směrem na Bezměrov a nájezd zpět bude na 253. kilometru. Na překážku na silnici si dáme pozor na D46 na trase Olomouc-Prostějov, kousek před exitem na Hněvotín. Dva osobáky nám pak bouraly taky ve Valmezu v ulici Nádražní. Na místě je policie. Bezpečnou cestu, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.

0: A to tohle je Radio Metropole.
1: Let's go. Sounds good.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Taneční rádio z Olomouce.
1: Rádio Metropole.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold už

0: na ccc.eu. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
2: Tohle je Radio Metro.

0: Spousta lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

0: Rádio Metropole tě drží v tempu i v téhle hodině, tak nikam neodcházej. Největší světové hvězdy, neskutečné stories a fotbalová show, která prostě nemá konkurenci. My víme, co se děje na trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď ready.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Počkejte na mě!
3: Možná jste přesně takhle dneska ráno dobíhali autobus do práce a po krátkém sprintu nemohli popadnout dech. Známe to. No, fotbalisté na mistrovství světa to mají trochu náročnější. Podle sportovních statistik naběhá průměrný hráč během utkání kolem 11 kilometrů, zvládne desítky sprintů ve vysoké intenzitě a za 90 minut spálí přibližně 1000 kalorií. To jsou zhruba dvě tabulky čokolády nebo pořádně vydatný oběd. Takže pokud jsme dneska ráno doběhli autobus, tramvaj nebo vlak, ano, můžeme na sebe být pyšní, ale na světový šampionát by nás trenér ještě asi pořád neposlal. Naši fotbalisté budou za postupem ze skupiny sprintovat už ve čtvrtek od 3 hodin ráno našeho času proti Mexiku. Držíme palce.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
1: Rádio Metropole.
5: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
5: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Zvyšuje se bezpečnost pro chodce v Olomouci Droždíně. V ulici U Cihelny vzniká nový přechod, chodníky a osvětlení. Hotovo má být v půlce července. Dopravní provoz je tu během stavby řízený kyvadlově semafory.
4: Místní rádio, místní zprávy.
5: Na pomezí Olomoucka a Přerovská nová pískovna nakonec nevyroste. Zastupitelé Olomouckého kraje totiž smetli ze stolu plány těžařů, protože navrhovaná těžba štěrkopísku jde ostře proti pravidlům ochrany tamního nerostného bohatství. Obyvatelé dotčených obcí Věrovany a Citovsi tak mohou definitivně oddychnout.
3: Řidiči v Kroměříži, na konci června tu začne velká oprava vytížené obvodové ulice. Silnice je tu ve špatném stavu. Do pořádku se dá letos skoro půlkilometrový úsek. Hotovo má být v srpnu.
6: Obvodová ulice je taková druhá nejdůležitější trasa, která vede přes město, když se chcete vyhnout té hlavní trase, která vede čistě středem města. Je to takový bypass Kroměříže. Ulice se nespravovala léta, takže je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
3: Vysvětluje místostarosta Kroměříže Karel Holík. Před srdečními nemocemi varují lékaři. Se srdečním selháním se v Česku potýká už zhruba 400 tisíc lidí. Podle lékařů bude kvůli stárnutí populace pacientů stále přibývat. Prvním signálem selhání bývá dušnost.
1: Sport.
3: Třetí zápas čeká na mistrovství světa v hokejbale v Ostravě české reprezentace mužů a žen. Oba týmy mají zatím na kontě dvě výhry. Uvidíme, jak se jim zadaří dnes. Hrají proti Švýcarsku. Muži v 17.30 a ženy v 19.45. Výsledky vám přineseme.
1: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Radio Metropole.
7: Víme, jak bude. Teploty by nám teď už s postupujícím podvečerem měly začít pomalu klesat. Slunce nám dneska zapadne ve 21 hodin a 2 minuty. Během noci bychom se měli dostat na 12 až 16 stupňů. Zítra nás pak ale zase čekají letní teploty, denní maxima vystoupají k 25 až 30 stupňům. Očekáváme skoro jasno až polojasno. Ve středu čekáme opět malinko teplej.
0: Radio Metropole. Za volantem.
7: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu máme v Olomouci, v ulici Okružní. Srazila se tu dvě osobní auta, mohlo by docházet k úniku pohonných hmot. Tak projíždíme opatrně. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D35 mezi exity Unčovice a Křelov, v Bruntále v ulici Jesenická a taky na D1 na exitu Kroměříž Západ. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky. Víc.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pondělí 22. června a svátek slaví každá Pavla. Tohle latinské jméno znamená malá nebo nepatrná, ale dnešní Pavly si zaslouží velkou pozornost. Narozeniny slaví režisérka Helena Třeštíková, která už desítky let natáčí slavné časozběrné dokumenty. Přípitek si dává také brněnský rodák a hokejový mistr světa z roku 24 Lukáš Dostál. Slaví také zpěvačka Cyndi Lauper a hollywoodská hvězda Meryl Streep, která znovu září ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. A pozor, na dnešek připadá i Mezinárodní den bez kalhotek. S touto informací naložte, jak potřebujete. Krásné pondělí, 22. červen.
0: Metropole právě dnes.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří Nápady.
4: Flor Center Holice
5: vás zve do kavárny a motýlária.
6: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
5: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
6: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
4: Ve Flor Centru Holice.
7: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
8: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
9: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
10: Jahody, jahody.
11: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
12: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
13: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
14: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
15: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
16: Tohle je
17: Radio Metropol.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Aquacentrum a městské koupaliště Šternberg.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
8: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
3: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství.

0: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
3: Odpolední chill. Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace od nás rovnou k vám. Jsou tu zprávy. Sledujeme dopady havárie vodovodu, k níž došlo v Olomouci v noci z neděle na pondělí. Nejspíš kvůli současným vysokým teplotám prasklo potrubí u magistrátu na Hinajsově ulici, píše ČTK. Následovaly ještě další dvě havárky v okolí. V několika ulicích tu tak neteče pitná voda a zásobování je tu pomocí cisteren. Oprava potrvá až 2 dny.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Rozsudek v kauze FAU. Krajský soud v Olomouci zprostil obžaloby 13 lidí a firmy FAU a Verami v kauze údajného 250 milionového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalovaní vinu po celou dobu 4 roky trvajícího procesu popírali. Podle obžaloby firmy využívaly řetězové obchody, aby se vyhnuli placení daní. Soudce Eduard Ondrášek uvedl, že se daňový únik sice stal, ale nepodařilo se prokázat, že jej spáchali právě obžalovaní.
4: Vláda projednala novou úpravu, která výrazně omezí přístup k evidenci skutečných majitelů firem v Česku. Nově do ní budou moci nahlížet jen ti lidé, kteří ministerstvu spravedlnosti spolehlivě prokážou svůj oprávněný zájem.
2: Sport.
4: Česká tenistka Linda Nosková zažila v Berlíně naprosto snový turnaj. Pouhý jeden den po triumfu ve dvouhře dokázala ovládnout také 4 hru a slaví tak úžasný dvojitý úspěch. Po boku své ruské parťačky vybojovala vůbec první deblovou trofej ve své kariéře a potvrdila fantastickou formu.
5: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude. Před námi je převážně jasná až polojasná noc. Pokud se chceme trochu schladit, otevřeme si na spaní okna. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni. Zítra už se opět těšíme na modré azuro, jen přechodně nám přibudou nějaké mraky. Rtuť teploměru vystoupá nejvýše ke 26 až 30 stupňům, vítr bude foukat jenom slabý. Biozátěž bude zítra na 2. stupni, tak na sebe buďte opatrní.
1: Rádio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci projíždíme stále opatrně kolem bouračky na křižovatce silnic Hněvotínská a Okružní. Nehoda komplikuje dopravu taky na D48 na trase Bělotín-Frýdek-Místek za exitem Bělotín-Východ. Na místě je policie. Policejní hlídky na nás číhají na D1, na exitu Kroměříž-Západ, taky na výjezdech na Přerov a na Lipník-Trnávka. Tohle bylo naše dopravní info, teď už zase pořádná muzika.
2: Rádio

0: www.cc.eu.
1: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
8: Banana, papaj, papaj.
7: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
8: Bella.
7: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
8: Banana.
7: Na olympiaolomouc.cz.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Tohle je Radio Metropol.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
4: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
7: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
8: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.

0: Express.cz. Děláme akce. Radio Metropole.
1: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
2: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme skoro jasno až polojasno, jen sem tam nám může na oblohu připlout těch mraků trochu více. Nejvyšší teploty hlásí předpověď na 26 až 30 stupních. Na horách bude o něco chladněji, 19 až 23. Pokud se budeme venku pohybovat mezi 11 až 15 hodinou, měli bychom se raději namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na osmičce, což znamená, že sluníčko bude mít opravdu sílu.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: chvíli můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Thank you.
1: Radio Metropole. Život ve městě.
2: Jak od nás víte, tento týden se v Olomouci ve fakultní nemocnici koná akce Onkologie ožije. Je to série koncertů pro pacienty i pro zdravotníky z onkologické kliniky. Odkaz na program stále najdeme na olomouc.cz. Dvojitá oslava se chystá v Rakové u Konice. Už tuto sobotu slaví obec i zdejší hasiči. Další podrobnosti pro nás má report.cz. A zdravíme také do Přerova. Pokud tady chcete ovlivnit podobu veřejného prostoru, tak svůj nápad můžete přihlásit do participativního rozpočtu. Jak píše Přerovský rej.cz, čas máme do konce června, tak se mrkněte a dál se s námi bavte co nejlépe.
1: Rádio Metropole. Život ve městě.
0: Tohle je
1: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zejména pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
0: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: soutěž, lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky. Tak pojďme na to, pojďme zjistit, co se ve světě rapu děje. Vody českého rybníku tento měsíc rozvířily hned dvě nový alba, které se dají zařadit mezi top letošní projekty. Nejprve vydal Smack One jeho stejnojmenné album, o tom už jsme se tu v posledních týdnech bavili, ale z čistá jasna dal ven Ránou z nebes nové album, taky Izomandias, jmenuje se to Exit u palice. Je tam 17 skladeb a projekt má téměř 3/4 hodiny, což je na dnešní poměry opravdu nadstandardní, takže za to velký respekt. Já jsem to chytnul

0: Karmě, no a co je novinka? Tak hodně tam slyším taky lásku, která s Izem pravděpodobně v těchto měsících rezonuje, tak držíme palce, ať to vydrží, ty bars jsou hodně na tělo. Reagoval tam například na popíchnutí od Rytmuse, že nevyprodal ani Karlín, tak jako to mě hodně zasáhlo. Je to v tracku Karma, baví mě taky track Starej Logic Better, a nebo se neumím bavit bez drog, to se bude líbit všem zadaným borcům. Nebudu o tom kecat, na feedech je tam Ektor, Sararikas, Nintendo, Saul, Kalin, Hasan, Nobody Listen, PTK, Rafael, Luka Brasi a Viktor Šín, a je to nářez, mazej si to poslechnout. Jinak Separ a Rafael odhalili cover alba Monarchia a koncert Kanyeho Westa, který byl naplánován na 25. července v pražské Chuchli, byl zrušen. Tak to je Česká republika na Metropoli a už teď ti posílám další várku muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tvoje noc.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Let's go.

0: Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Čau, čau, čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Co vidíte, když se podíváte na nebe? Možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové? To je pravidelný pondělní dotaz na našeho rádiového dvorního astrologa Antonína Bauriše. Ahoj.
2: Lukáši, buď zdrav, zdravím tebe i posluchače.
1: Jak to vidíš tento týden?
2: Astrologové, opět vidíme to dobré, co je jinak zrakům veřejnosti skryto. Kdybych oznamoval, že svět se obrací k lepšímu, tak ono to nebude vidět. Výsledky v dohledné době. Ale vevnitř nebo pod povrchem ono se to... Je to jako s pohádkami. Pohádky také končí dobře a mnoho lidských příběhů dopadá dobře. A v tomto týdnu ono se to... skládá, peče, jak to kdo nazvem. Podstatnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
1: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Bauriš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Informace od nás rovnou k vám. Jsou tu zprávy. Sledujeme dopady havárie vodovodu, k níž došlo v Olomouci v noci z neděle na pondělí. Nejspíš kvůli současným vysokým teplotám prasklo potrubí u magistrátu na Hinajsově ulici, píše ČTK. Následovaly ještě další dvě havárky v okolí. V několika ulicích tu tak neteče pitná voda a zásobování je tu pomocí cisteren. Oprava potrvá až 2 dny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Rozsudek v kauze FAU. Krajský soud v Olomouci zprostil obžaloby 13 lidí a firmy FAU a Verami v kauze údajného 250 milionového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalovaní vinu po celou dobu 4 roky trvajícího procesu popírali. Podle obžaloby firmy využívaly řetězové obchody, aby se vyhnuli placení daní. Soudce Eduard Ondrášek uvedl, že se daňový únik sice stal, ale nepodařilo se prokázat, že jej spáchali právě obžalovaní.
3: Vláda projednala novou úpravu, která výrazně omezí přístup k evidenci skutečných majitelů firem v Česku. Nově do ní budou moci nahlížet jen ti lidé, kteří ministerstvu spravedlnosti spolehlivě prokážou svůj oprávněný zájem.
1: Sport.
3: Česká tenistka Linda Nosková zažila v Berlíně naprosto snový turnaj. Pouhý jeden den po triumfu ve dvouhře dokázala ovládnout také 4 hru a slaví tak úžasný dvojitý úspěch. Po boku své ruské parťačky vybojovala vůbec první deblovou trofej ve své kariéře a potvrdila fantastickou formu.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme skoro jasno až polojasno, jen sem tam nám může na oblohu připlout těch mraků trochu více. Nejvyšší teploty hlásí předpověď na 26 až 30 stupních. Na horách bude o něco chladněji, 19 až 23. Pokud se budeme venku pohybovat mezi 11 až 15 hodinou, měli bychom se raději namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 8, což znamená, že sluníčko bude mít opravdu sílu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.